Young Love z nového alba Release It, pod nímž je podepsán Lou Gramm, americký zpěvák a po dlouhá léta frontman velmi úspěšné skupiny Foreigner. Lou Gramm před časem prodělal velmi, velmi závažné zdravotní problémy, zdravotní potíže spojené s nádorem na mozku. Ovšem zdá se, že zaplet pámbu nad těmihle velkými zdravotními problémy zvítězil a vrátil se opět ke své solové činnosti, solové nahrávací činnosti, o čem svědčí i tohleto zmíněné album, které si představujeme jako jednu z prvních dnešních novinek.

Release It je v pořadí třetí solové album Lou Grahama. A já už jsem se před chviličkou zmiňoval o tom, jaké má za sebou velmi závažné zdravotní problémy a potíže. A o to radostnější je, že tohleto album je doslova nabito energií a je nesmírně jiskrné, je nesmírně vitální.

Dark Horse, to byla titulní písnička nového alba Zachary Bakera, amerického zpěváka a kytaristy. Jeho muzika se pohybuje někde mezi rockem a jistou příměsí stylu zvaného amerikána a možná i s drobným přídechem, s drobnou příchutí americké country music. Každopádně je to další naše dnešní novinka, kterou si představujeme, a tohleto album vyšlo v dubnu roku 2026.

Zachary Baker je zakládajícím členem metalové kapely Avenged Sevenfold a natočit solovou desku se rozhodl proto, že na ní chtěl zúročit osobní příběhy, příběhy lásky, příběhy ztrát, příběhy, které příliš nezapadaly do konceptu a do podoby jeho domovské metalové party. Ano, to konstatovat, že to solové album je skutečně dosti přesvědčivé.

Creatures of Habit, tak se jmenuje nové v pořadí čtvrté album Courtney Barnett, australské 38-leté zpěvačky. Kdybychom chtěli za každou cenu nějak stylově nebo žánrově nálepkovat, tak asi ta nejlepší nálepka pro muziku, kterou píše a kterou dělá, je indie pop. Je pravda, že celé tohleto album a její muzika má takovou zvláštní osobitou svébytnou atmosféru, svébytnou náladu. Konec konců posuďte sami z další ukázky.

Courtney Barnett a písnička Wonder. My si představujeme nové v pořadí čtvrté album téhleté 38-leté australské skladatelky a zpěvačky. Mimochodem vrací se na něm ke stopážím klasických LPček, tedy žádná 70-minutová nálož, ale pěkně 38 minut, tak jak bývalo zvykem na původních vinylových deskách. 38 minut muziky, ale za to kvalitní, příjemné a zajímavé.

Your Favorite Toy, tak tohle byla titulní písnička nového alba kapely Foo Fighters. Jedná se v pořadí o 12. album téhle oblíbené americké post-grunge formace. A na tomhletom albu najdete všechno to, co je s Foo Fighters neodmyslitelně spjato a co si myslím způsobilo jejich trvalou celosvětovou popularitu a zájem o tuhletu kapelu. Ty písničky jsou na jednu stranu melodické, jsou velmi invenční, jsou velmi nápadité, ale doslova explodují svou vnitřní energií. To jsou všechno znaky, které k Foo Fighters neodmyslitelně patří a ty jsou i na tom novém albu Your Favorite Toy.

čele kapely pochopitelně stále stojí Dave Grohl, zpěvák a někdejší člen skupiny Nirvana. Co je ovšem na tomhle albu taky zajímavé, že si na něm zahrála jeho dcera, 16-letá Harper. Takže je vidět, že v případě rodiny Grohlů skutečně jablko také nepadá daleko od stromu.

James Graham, frontman kapely Twilight Set, vybavil její nové album velmi osobními, ale také velmi tíživými texty. Vznikaly delší dobu a on v nich reflektoval postupující chorobu, postupující demenci své matky a také její smrt v roce 2024, což samozřejmě těm skladbám dodává jakousi osudovou naléhavost. Mimochodem, Robert Smith

zpěvák kapely The Cure a ústřední osobnost kapely The Cure je velkým příznivcem v Twilight Set už v roce 2016 je vzal pod svá ochranná křídla a kapela všemožně pomáhal a na té nové desce si s nimi také zahostoval a to v následující skladbě.

Trouble of the World, tak to byla písnička ze zbrusu nového alba Highway to Heaven německé zpěvačky Niny Hagen. 71letá výsostně osobitá Nina Hagen tu opět namíchala výsostně osobitou směs muziky od punkové energie po až gospelové nálady a až náboženskou touhu po smíření a všechno to nějak tak zajímavě a dobře zapadá dohromady a sedí pospolu.

Životní osudy Niny Hagen jsou velice zajímavé. Pochází z východního Německa, tam studovala hudbu už jako 9letá, byla považována za zázračné operní dítě. Poté se začala věnovat pop music a pamětníci si možná vybaví východoněmecký televizní pořad Schlager Studio, který v dané době vysílala i Československá televize. Zaspívala si třeba i s Karlem Gottem. Nicméně v roce 1977 emigrovala do západního Německa, zásadně změnila orientaci a styl a začala se věnovat alternativní a punkové muzice a postupem času se z ní v tomto oboru stala skutečně velmi respektovaná, velmi originální a velmi výrazná osobnost, která si získala v tomto žánru a stylu celosvětový úspěch. Takže osud Niny Hagen je skutečně, jak jsem před chvílí říkal, velice, velice zajímavý.

To už jsme pochopitelně opustili aktuální novinky a vrátili jsme se trošku do minulosti. A je možná i zbytečné dodávat, že jsme si poslechli někdejší velký hit kapely Whitesnake, písničku Here I Go Again. No a teď se ještě na chvíli zastavíme za americkou kapelou Styx.

Kapela Styx nás písničkou Put Me On z roku 1976 doprovodila až k samému závěru tohoto čtvrtečně-pátečního nočního proudu. Proč jež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší, přeje krásnou dobrou noc a těší se na shledanou opět za týden. Tohle je Český rozhlas Dvojka, noční proud, Ilja Kučera mladší a kapela Mike and the Mechanics.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Vražda známého malíře otřásla celou Florencí.
2: Jeho tělo bylo nalezeno s dlátem zabodnutým v srdci těsně pod klíční kostí, takže nám bylo okamžitě zřejmé, že teorie o nehodě zde obstojí jen stěží.
1: Kdo a proč mohl mít na jeho smrti zájem?
3: Viník je ve Florencii. Mezi vámi. Snažně vás tedy prosím, abyste byl mýma očima a podával mi zprávy o tom, jak ve svém pátrání pokračujete.
1: Perspektivy.
0: Premiéra 5. a 6. dílu historického románu Lorána Bineta v neděli ve 20 hodin na dvojce. Četba na pokračování na dvojce.
4: Melanie miluje slávu a uznání a neváhá k tomu použít své děti.
5: Tak, drahoušci, dorazili jsme do Run Shopu koupit Kimi nové tenisky. Víš, koťátko, že potřebuješ nové tenisky, protože tě tam ty už trochu tlačí.
4: Když se ale jedno z nich ztratí, musí se do případu vložit Melaniin protiklad, policistka Klara.
5: Klara se zastavila a chvilku sklidňovala dech. Pohlédla veliteli do očí. Pátrala v jeho tváři po svolení, že smí pokračovat.
4: Děti nade vše. Premiéra detektivního románu Delphine de Vigan.
0: Četba na pokračování každý den po 22. hodině na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
6: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
7: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
8: Z vestibulu v zámku v Bílých Poličanech se ozývají zvuky charakteristické pro mytí nádobí. Tak Zdeňka Ludvíková už tady asi někde bude. Už tady mají posnídaní. Dobrý den.
9: Dobrý den,
8: paní Zdenko. Blaňka Vildová je vás také.
9: Dáte si nějaký kafičko
8: zatím? Možná, že kafe bych si dala.
9: Nevadilo by vám, že byste si sedla tady?
8: Já dobře. Tak už jsou po snídani.
9: Jo, už jsou po snídani. Teď odešli v 8 hodin na učebnu.
8: A učebny mají kde?
9: Na nádvoří, je to druhá budova, taková věžička tam je s hodinama. Takže teď se nám tam kluci začínají učit kurz hasičů.
8: To byla Zdenka Ludvíková, nebo Zdena vám také říkají?
9: Také.
8: A já ji považuji za takovou dobrou duši tady v zámku v Bílých Poličanech, celého toho zámeckého areálu, protože vy to tu máte pod patronátem.
9: Víceméně ano.
8: Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech této návštěvy přeje Vlaďka Vildová. My jsme v Bílých Poličanech v zámku. Komu patří?
9: Majitelem v dnešní době je Hasičská vzájemná pojišťovna. A my jakoby Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jako ústřední hasičská škola, to máme v pronájmu.
8: A my se s paní Zdenou podíváme i do jiných zámeckých prostor. Na chvíli budete mít na to čas, paní Zdeno. Tak, myčka stichla.
9: Ano.
8: Tak tady máme takové rozjezdové kolečko. My si tady spolu dáme kávu. Děkuji. Myslím, že by bylo dobře, kdybychom se pak mohli podívat i do zámecka. Kamkoliv můžeme.
9: Ano.
8: Zkrátka,
9: se mnou můžete kamkoliv.
8: A vy jste tady úplně jediná duše teď, která to má na starosti?
9: Já tady mám na starosti od kuchyně přes pokoje, vlastně takový veškerý provoz hlavní budovy zámecky.
8: Čili
9: ubytování, různé opravy, abych to zadala na opravu.
8: Úklid. Také.
9: Úklid, ano.
8: A doplňování těch místností, které tady jsou, protože posledně, když jsem to byla, tak jste ukazovala místa, která jste se snažila vrátit trochu do té historie.
9: Ano.
8: Tím
9: ano.
8: Vybavením, tak k tomu si určitě také řekneme, protože já vás zároveň považuji za badatelku. Vy to musíte dohledávat, aby to bylo ano. Autentické, správné ano. A navíc jsem zjistila, že když se tady lidé objednají, budou mít zájem se podívat do zámku, tak se mohou obrátit na vás. Někdy vás mohou zaskočit tou otázkou, tak vy se neustále vzděláváte a doplňujete ty informace.
9: Ano, vzdělávám se, kde můžu, poznávám různé lidi. Jsem se poznala s rodinou Cecingarů přímo, kteří tady byli na zámku jako majitele, dnešníma potomkama. Je tady spoustu lidí, kteří mají i taky o to zájem a doplňují moje vzdělání zase svýma informacema. Je furt co hledat a furt co nacházet, no.
8: Paní Zdeno, vy jste říkala, že jsem přišla do největšího fofru, nebo přijela?
9: Ano, přijela, protože vlastně dneska se nám tady sešly 3 kurzy najednou. jeden kurz končí, ten to byl od pondělka a dneska ráno najel.